got shall get. Them that's not shall lose.

راديو.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, ale meteorologové varují, že další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Už od neděle mají teploty na většině území opět stoupat nad tropických 30 stupňů Celsia. Modely naznačují, že tato vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Fotograf z novinek pořídil jedinečný snímek, kde se na noční obloze nad Českem setkala aktivní bouřka s pásmem mléčné dráhy. Ve středu večer se v nestabilním a vlhkém vzduchu tvořily lokální bouřky s častými blesky, které vytvořily tuto unikátní příležitost. Noc přinesla tropické teploty, než dorazila studená fronta. Letošní rekordní vedra přepisují historii české meteorologie, kdy extrémní teploty překonaly historické hodnoty na více než 3/4 stanic. Český hydrometeorologický ústav publikoval mapu těchto překonaných rekordů. Dvě významné vlny veder znamenají, že rok 2024 zůstane dlouho v paměti. Ve Stříbře na Tachovsku došlo k ostrému konfliktu kvůli nadcházejícím volbám, kde místostarosta Karel Lukeš obvinil starostu a poslance Martina Záhoře z vyhrožování proti kandidátům. Záhoř, zástupce strany ANO, důrazně popřel tato obvinění a označil je za součást předvolebního boje. Incident přitahuje pozornost v regionu a zůstává důležitým tématem až do voleb v podzimu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Ravin Lenej se vrací s albem Blue Island, kde pod vedením producenta Dahy spojuje prvky popu, rocku a R&B s osmdesátkovým nádechem. Toto dílo, vydané u labelu Atlantic Records, odhaluje zpěvaččin široký repertoár a melodické možnosti, které natchnou nejen její věrné fanoušky. Pokud autora neznáte, připravte se na zvukovou paletu, která vás překvapí svou hloubkou a sofistikovaností. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pořádně rozladěný kouč fotbalistů z Hradce Králové David Horejš se zlobil na obránce Daniela Horáka, který při porážce s Besiktasem chyboval. Zápas 2002 předkoly Evropské ligy skončil prohrou 0-1, což podle Horejše vzhledem k průběhu hry bylo nezáslužné. Otroci, jak se týmu přezdívá, podle něj neměli zápas prohrát a taková chyba se jednoduše nesmí opakovat. Matěj Polidar se postaral o vzrušující moment v zápase Jablonce proti RF z Riga, když vstřelil gól hlavou možná vůbec poprvé v kariéře. Tento zásah přispěl k vítězství 2-0 už v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy. Po slavnostní trefě si zavtipkoval na svůj účet a ukázal kouty, což pobavilo fanoušky i spoluhráče. Válečná odvaha Hradce proti favoritovi z Besiktasu, ale nakonec to bylo k ničemu. Ve třetím předkole Evropské ligy hradečtí doma prohráli 1-0. I když od 71. minuty hráli s výhodou červené karty pro Kasouma Ouattaru. Rozhodující gól v 80. minutě vstřelil Semih Kilicsoj a i když český křídelník Václav Černý hrál za hosty, Hradec se musel smířit s porážkou. Jablonečtí fotbalisté potvrdili roli favorita, když ve třetím předkole konferenční ligy porazili RF z Rigu 2-0. Zářil Vachtang Čanturišvili a Matěj Polidar, kteří oba skórovali v tomto zápase. Nový trenér může být spokojený, jeho obrana byla stejně pevná, jako u předchozího vítězství nad Varaždínem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, ale meteorologové varují, že další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Už od neděle mají teploty na většině území opět stoupat nad tropických 30 stupňů Celsia. Modely naznačují, že tato vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Fotograf z novinek pořídil jedinečný snímek, kde se na noční obloze nad Českem setkala aktivní bouřka s pásmem Mléčné dráhy. Ve středu večer se v nestabilním a vlhkém vzduchu tvořily lokální bouřky s častými blesky, které vytvořily tuto unikátní příležitost. Noc přinesla tropické teploty, než dorazila studená fronta. Letošní rekordní vedra přepisují historii české meteorologie, kdy extrémní teploty překonaly historické hodnoty na více než 3/4 stanic. Český hydrometeorologický ústav publikoval mapu těchto překonaných rekordů. Dvě významné vlny veder znamenají, že rok 2024 zůstane dlouho v paměti. Ve Stříbře na Tachovsku došlo k ostrému konfliktu kvůli nadcházejícím volbám, kde místostarosta Karel Lukeš obvinil starostu a poslance Martina Záhoře z vyhrožování proti kandidátům. Záhoř, zástupce strany ANO, důrazně popřel tato obvinění a označil je za součást předvolebního boje. Incident přitahuje pozornost v regionu a zůstává důležitým tématem až do voleb v podzimu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: David Fincher, známý režisér, kterému se přičítají úspěšné filmy, bohužel neprovede spin-off Squid Game jménem Heckler, jak bylo původně zamýšleno. Netflix se rozhodl projekt neuskutečnit, což může zklamat fanoušky americké adaptace tohoto korejského fenoménu. Zatímco projekt končí, kameraman Jeff Cronenweth se připojuje k přetáčkám snímku Cliff Booth. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hip-hop.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pořádně rozladěný kouč fotbalistů z Hradce Králové David Horejš se zlobil na obránce Daniela Horáka, který při porážce s Besiktasem chyboval. Zápas 2002 předkoly Evropské ligy skončil prohrou 0-1, což podle Horejše vzhledem k průběhu hry bylo nezáslužné. Otroci, jak se týmu přezdívá, podle něj neměli zápas prohrát a taková chyba se jednoduše nesmí opakovat. Matěj Polidar se postaral o vzrušující moment v zápase Jablonce proti RF z Riga, když vstřelil gól hlavou možná vůbec poprvé v kariéře. Tento zásah přispěl k vítězství 2-0 už v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy. Po slavnostní trefě si zavtipkoval na svůj účet a ukázal kouty, což pobavilo fanoušky i spoluhráče. Válečná odvaha Hradce proti favoritovi z Besiktasu, ale nakonec to bylo k ničemu. Ve třetím předkole Evropské ligy hradečtí doma prohráli 1-0. I když od 71. minuty hráli s výhodou červené karty pro Kasouma Ouattaru. Rozhodující gól v 80. minutě vstřelil Semih Kilicsoj a i když český křídelník Václav Černý hrál za hosty, Hradec se musel smířit s porážkou. Jablonečtí fotbalisté potvrdili roli favorita, když ve třetím předkole konferenční ligy porazili RF z Rigu 2-0. Zářil Vachtang Čanturišvili a Matěj Polidar, kteří oba skórovali v tomto zápase. Nový trenér může být spokojený, jeho obrana byla stejně pevná, jako u předchozího vítězství nad Varaždínem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to pojďme.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
2: Neboj se uvolnit. Na rádiu. It's all so pointless. It is. And I find that...

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, ale meteorologové varují, že další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Už od neděle mají teploty na většině území opět stoupat nad tropických 30 stupňů Celsia. Modely naznačují, že tato vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Fotograf z novinek pořídil jedinečný snímek, kde se na noční obloze nad Českem setkala aktivní bouřka s pásmem Mléčné dráhy. Ve středu večer se v nestabilním a vlhkém vzduchu tvořily lokální bouřky s častými blesky, které vytvořily tuto unikátní příležitost. Noc přinesla tropické teploty, než dorazila studená fronta. Letošní rekordní vedra přepisují historii české meteorologie, kdy extrémní teploty překonaly historické hodnoty na více než 3/4 stanic. Český hydrometeorologický ústav publikoval mapu těchto překonaných rekordů. Dvě významné vlny veder znamenají, že rok 2024 zůstane dlouho v paměti. Ve Stříbře na Tachovsku došlo k ostrému konfliktu kvůli nadcházejícím volbám, kde místostarosta Karel Lukeš obvinil starostu a poslance Martina Záhoře z vyhrožování proti kandidátům. Záhoř, zástupce strany ANO, důrazně popřel tato obvinění a označil je za součást předvolebního boje. Incident přitahuje pozornost v regionu a zůstává důležitým tématem až do voleb v podzimu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdravím vás, tady DJ Rascal, pořád Bass Up na Rádiu B. No a dneska začínáme breakbeatem, dáme si pár tracků, pak nějaký zajímavý věci, co jsem teďko v poslední době objevil, nějakou českou scénu. No a na začátek byl tohleto můj oblíbenec On The Mic, track Levitate. Vydal to na svém labelu Ravesta Records. Čerstvá záležitost, teď koncem července to vyšlo. No a pokračujeme další breakbeatovou věcí. Ta je od Barnera 29 a track se jmenuje Depart. Vyšlo to na Sound Perfect Breaks a je to docela pohodová věcička breakbeatová, takže pojďme na to. Zdraví vás DJ Rascal, posloucháte pořád Bass Up.

No a jak už jsem říkal, dáme si ještě pár breakbeatových věcí. Tohle je track od Eddieho Kruga. Vyšlo to taky teďko v červenci na House Me Up. A track se jmenuje Here We Go Again. A je to takový příjemný funky break z tohohle labelu. Příjemný poslech.

Tak přátelé, teď vám chci pustit track, který je od producenta, který se říká Guau. Ještě s ním spolupracoval Stay Puffed. A track se jmenuje Rave Utopia. A je to docela šikovný týpek, sleduju ho už dlouho a vydává tak nějak pravidelně tracky a baví mě jeho věci, takže si ho dáme v Bassupu číslo 57. Doufám, že se vám líbějí tracky, co vybírám, a klidně mi pište nebo dejte vědět. Zdraví vás, Raskal.

A teď vám pustím track od týpka, který se říká Sereža Burakov. Teď jsem ho objevil, vydal tenhle ten track, který se jmenuje Fracture. A je to takový technoidní breakbeat, i když nevím, co přesně, kam to zařadit. Takový bass. Takže pojďme na to, vydal to na Critical Pad, teďko v červenci. Sereža Burakov. Posloucháte Bass Up.

Tak přátelé, teďko si dáme takový odlehčení, tohle to byl takový těžší track na poslech, ale myslím si, že v pohodě. Dáme se pro docenta, který se říká Stum Crew a udělal teďko svoje LPčko, kde má 10 tracků, na svém labelu to vydal, docela zajímavý umělec a track se jmenuje Dead Doors and Love. Takže příjemný poslech přeje DJ Rascal. Doufám, že se bavíte a podporujete Rádio Bčko. Mějte se dobře.

Tak přátelé, teď si dáme další věc příjemnou, dělal to producent Axel Boy. A track se jmenuje Maxim. A docela se mu to povedlo, je to šikovný týpek, je z Brestlu a dělá takový bejzový věci. Tohle je trošku jako do dubstepu, zároveň to má úplně jiný vibe, takže posuďte sami. Rozhodně to stojí za poslech, takže řadu bejsta vás zdraví DJ Raskal na

Tak docela zajímavý track, co říkáte. A posloucháte pořád Bass Up a pořád Bass Up se vysílá na Rádiu B. A Rádio B, přátelé, bude slavit narozeniny. Bude to mejdán jako každý rok v Podzámčí, v Rogu.

15. srpna, už o 14:00 budeme slavit narozeniny a střídat se za mixákem s DJem Rádia B. Už se na to moc těším. Něco si připravuju, nicméně ještě nevím, co budu přesně hrát. A se mnou společně tam budou vystupovat třeba Fefe, STVS, Michal Kořána, Tereza Karle, Piv nebo třeba Shazo. Budem hrát všechny možný styly, takže určitě to bude rozmanitý odpoledne. Je tam výborný občerstvení, kde dobře vařej i tvořej různý nápoje, takže to tam bývá fakt příjemný. Určitě doražte, budeme rádi, že vás uvidíme a poklábosíme. Nicméně pokračujeme dalším trackem. Tohle je track od Januse. A jmenuje se Do You. Je to taková temnější věc. V pořadu Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal. Čau.

Tak přátelé, máme tady 57. pokračování pořadu Bass Up. No a tohle to byl track Do You od Janusa. A budeme pokračovat, mám tady věc VIP Mix and Bounce od DJ Hybrida. Je to fakt šikovnej týpek, baví mě a vždycky vydá věc, která mě zaujme, takže pojďme do toho. Rádio Bčko.

Tak přátelé, na Bčku posloucháte pořád Bassup a tohle už je producent Paul Robinson. A track se jmenuje Eligement a vydal to teď koncem července na LPčku, kde má ještě s tím 31 tracků, takže docela obsáhlý materiál. A i docela dlouhý tracky, krásná grafika. A pozoroval jsem, co tenhle týpek dělá, docela zajímavé věci, takže určitě vyhledejte. Nicméně tohle je Paul Robinson a

0: No a přátelé, na Bčku si poslechneme dalšího mýho oblíbence a tím je General Levy. No a udělal track, který se jmenuje Afrika a je fakt takový příjemný do pohody, takže myslím si, že se hodí jak večer, tak dopoledne. Každopádně track Afrika vyšel na Street Rockers teď koncem července, takže taky novinka v Bassupu jako vždycky. Pojďme na to, posloucháte pořád Bassup a General Levy.
1: Ancient Kush, Africa. What we tell them again?

Tak přátelé, dáme si další příjemný track. A ještě jeden po něm. První dělal Orion s Cut Demem. Jmenuje se Sucer Médi. A je to fotbalový track. No a druhý dělal Orion s Vladimirem, PSH a někdo jiný. Teď mě to docela oslovilo v poslední době. Dej ten text, má co říct, takže pojďme do toho. Asaka Madi Alika Mibo Show me your

0: ça comme a dit.
1: Tak taková fotbalová věcička a tohle to už je ten druhý track. PSH, někdo jiný. Mám pocit, že se to točilo na nějaký cestě po státech. Nevím úplně přesně, ale baví mě to. Bass up.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

Tak jak jsem říkal, PSH a jejich track, který teďko nedávno vydali. Každopádně jejich tvorba se mi fakt líbí, vždycky když něco vydají, tak to má hlavu a patu. A teď si dáme v bassupu Vajtla. Track se jmenuje Lucky Pier. Vyšlo to na Sweep the Scenes Records a teďko v červenci. A je to takový příjemný drum and bass a trošku to rozhýbeme. Bass up. He has something up his sleeve, all right? They don't call him Lucky Pierre, but nothing.

Tak jo, budeme pokračovat. Trošku to nakopneme. A tohle je to rekord. Change and Status, This Gruntlet. Na featu Jane Huss a Aerech. A má to energii, takže doufám, že vás rozhejbu. Jestli posloucháte v pátek dopoledne, tak potřebujete určitě dost energie. Bavte se dobře, posloucháte Rádio Bčko. Zdraví vás Raskal.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, ale meteorologové varují, že další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Už od neděle mají teploty na většině území opět stoupat nad tropických 30 stupňů Celsia. Modely naznačují, že tato vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Fotograf z novinek pořídil jedinečný snímek, kde se na noční obloze nad Českem setkala aktivní bouřka s pásmem Mléčné dráhy. Ve středu večer se v nestabilním a vlhkém vzduchu tvořily lokální bouřky s častými blesky, které vytvořily tuto unikátní příležitost. Noc přinesla tropické teploty, než dorazila studená fronta. Letošní rekordní vedra přepisují historii české meteorologie, kdy extrémní teploty překonaly historické hodnoty na více než 3/4 stanic. Český hydrometeorologický ústav publikoval mapu těchto překonaných rekordů. Dvě významné vlny veder znamenají, že rok 2024 zůstane dlouho v paměti. Ve Stříbře na Tachovsku došlo k ostrému konfliktu kvůli nadcházejícím volbám, kde místostarosta Karel Lukeš obvinil starostu a poslance Martina Záhoře z vyhrožování proti kandidátům. Záhoř, zástupce strany ANO, důrazně popřel tato obvinění a označil je za součást předvolebního boje. Incident přitahuje pozornost v regionu a zůstává důležitým tématem až do voleb v podzimu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Robin Lenay se vrací s albem Blue Island, kde pod vedením producenta Dahy spojuje prvky popu, rocku a R&B s osmdesátkovým nádechem. Toto dílo, vydané u labelu Atlantic Records, odhaluje zpěvaččin široký repertoár a melodické možnosti, které natchnou nejen její věrné fanoušky. Pokud autora neznáte, připravte se na zvukovou paletu, která vás překvapí svou hloubkou a sofistikovaností. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: USA. Rats. Ketchup sandwiches.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Pořádně rozladěný kouč fotbalistů z Hradce Králové David Horejš se zlobil na obránce Daniela Horáka, který při porážce s Besiktasem chyboval. Zápas 2002 předkoly Evropské ligy skončil prohrou 0-1, což podle Horejše vzhledem k průběhu hry bylo nezáslužné. Otroci, jak se týmu přezdívá, podle něj neměli zápas prohrát a taková chyba se jednoduše nesmí opakovat. Matěj Polidar se postaral o vzrušující moment v zápase Jablonce proti RF z Riga, když vstřelil gól hlavou možná vůbec poprvé v kariéře. Tento zásah přispěl k vítězství 2-0 už v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy. Po slavnostní trefě si zavtipkoval na svůj účet a ukázal kouty, což pobavilo fanoušky i spoluhráče. Válečná odvaha Hradce proti favoritovi z Besiktasu, ale nakonec to bylo k ničemu. Ve třetím předkole Evropské ligy hradečtí doma prohráli 1-0. I když od 71. minuty hráli s výhodou červené karty pro Kasouma Ouattaru. Rozhodující gól v 80. minutě vstřelil Semih Kilicsoj a i když český křídelník Václav Černý hrál za hosty, Hradec se musel smířit s porážkou. Jablonečtí fotbalisté potvrdili roli favorita, když ve třetím předkole konferenční ligy porazili RF z Rigu 2-0. Zářil Vachtang Čanturišvili a Matěj Polidar, kteří oba skórovali v tomto zápase. Nový trenér může být spokojený, jeho obrana byla stejně pevná, jako u předchozího vítězství nad Varaždínem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Tonight.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Rodina, přátelé, výtvarníci i bývalí studenti se v pátek 7. srpna sešli ve Strašnickém krematoriu v Praze, aby vzdali poslední hold Milanu Knížákovi, který zemřel 26. července ve věku 86 let. Pohřeb, který se konal se státními poctami, navštívil například bývalý prezident Václav Klaus s manželkou a také ministr kultury Otto Klempíř. Knížák, významná osobnost české kultury a pedagog, zanechal za sebou bohatý odkaz v oblastech umění i vzdělávání. Na českých dálnicích se zavádí chytrá technologie, která umožní rychlejší předávání informací. Optické kabely pod středovými svodidly zajišťují přenos dat o situaci na vozovce řidičům i do dispečerských center. Momentálně se úpravy provádějí na dálnici D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Exkluzivní průzkum agentury NMS odhalil, že Češi považují prezidenta Petra Pavla za nejvýraznějšího opozičního politika. Paradoxně druhé místo obsadil premiér Andrej Babiš, předseda vlády. Předsedové opozičních stran Martin Kupka a Vít Rakušan jsou v pořadí až za nimi. V Hodoníně poblíž vlakového nádraží vypukl v pátek po 8 hodině ráno požár na ubytovně. Požár vznikl v jednom z pokojů a byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Hasiči evakuovali několik lidí a 3 osoby utrpěly zranění, požár je nyní pod kontrolou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Rodina, přátelé, výtvarníci i bývalí studenti se v pátek 7. srpna sešli ve Strašnickém krematoriu v Praze, aby vzdali poslední hold Milanu Knížákovi, který zemřel 26. července ve věku 86 let.

Pohřeb, který se konal se státními poctami, navštívil například bývalý prezident Václav Klaus s manželkou a také ministr kultury Otto Klempíř. Knížák, významná osobnost české kultury a pedagog, zanechal za sebou bohatý odkaz v oblastech umění i vzdělávání. Na českých dálnicích se zavádí chytrá technologie, která umožní rychlejší předávání informací. Optické kabely pod středovými svodidly zajišťují přenos dat o situaci na vozovce řidičům i do dispečerských center. Momentálně se úpravy provádějí na dálnici D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Exkluzivní průzkum agentury NMS odhalil, že Češi považují prezidenta Petra Pavla za nejvýraznějšího opozičního politika. Paradoxně druhé místo obsadil premiér Andrej Babiš, předseda vlády. Předsedové opozičních stran Martin Kupka a Vít Rakušan jsou v pořadí až za nimi. V Hodoníně poblíž vlakového nádraží vypukl v pátek po 8 hodině ráno požár na ubytovně. Požár vznikl v jednom z pokojů a byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Hasiči evakuovali několik lidí a 3 osoby utrpěly zranění, požár je nyní pod kontrolou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste společně se mnou připravení užít si tuhle hodinovou jízdu rapem. Jako vždycky si dáme legendy, které formovaly historii hiphopu, ale i interprety, který nesou tuhle štafetu dál. Dneska si dáme na začátku takový pohodovější věci, uvolněnou atmosféru. Já myslím, že můžeme klidně začít, takže dneska začneme v Nizozemsku, dáme si dvojici Pete Philly and Perquisite, což je hodně zajímavý spojení. Já jsem je dlouho neposlouchal, ale myslím, že je na čase si zase připomenout. Je to takový duo, který kombinuje klasický rap s živejma nástrojema, hodně tam soulu, jazzu, je to hodně v pohodě. No a my si pojďme dát jejich skladbu s názvem Hot Sauce, která vyšla na albu Eon v roce 2024. No a pojďme to rozjet, tohle je Boom Bap na Rádiu Bčko a právě začínáme, já vám přeju příjemný poslech.

0: Web na Radio Bčko a my jsme dnešní díl odstartovali v Holandsku. Tohle byly Pete Philly and Perquisite, track Hot Sauce, za mě hodně velká pohodička. No a my v odlehčené atmosféře zůstáváme i s dalším trackem. Čeká nás dvojice Goldie Looking Chain z Walesu a ty jsou důkazem, že hip-hop nemusí být vždycky smrtelně vážnej, ale může být i pěkně odlehčenej. Tyhle ty dva jsou toho důkazem, pojďme si to dokázat i jejím následujícím trackem. Je to novinka z 14. června tuším, jmenuje se to Pupučino a je to výborný, takže pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku.
1: Take my dog everywhere with me, we go to the cinema, he likes watching Beethoven 3, do you remember Digby, the biggest dog in the world?

0: Jak jsem říkal, dnešní díl pojedeme na začátku hodně velký pohodičky, takže pojďme v tom pokračovat. Dáme si track, který mají na starosti Dr. Moriarty, legenda Los Angeleského undergroundu 2Max, no a borec z baničky Living Legends a tým je Eli. Dáme si jejich novou pecku s názvem Love is All You Need, no a pouštíme ji právě teď, boom bapu na bejčku.
1: Is here the toast to a better day? Cheers.

Další, koho si pustíme, tak je borec, který si říká Dem Atlas. Za mě jeden z nejzajímavějších hlasů současný americký alternativní scény. Jeho hudba balancuje mezi rapem, soulem, rockem. Je to výborný zpěvák, no a za mě rozhodně stojí za pozornost, takže doporučuji si ho poslechnout. No a jestli ne někdy jindy, tak rozhodně teď pouštíme si jeho novou skladbu s názvem Ain't Enough. Boom Bapu na bejčku.

0: Tak jo, bando, teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka, Bumbepu, dneska trošku dřív než obvykle, ale má to svůj význam. Letos je to 25 let od vydání prvního kompilačního alba Lyric Derby, kde se tenkrát sešlo vlastně to nejlepší, co naše scéna nabízela. No a já jsem k příležitosti tohohle z toho jubilea vybral něco z alba Lyric Derby 2 sice, ale to myslím, že vůbec nevadí, ale když jsme dneska rozjeli ten díl tak do pohodičky, tak já jsem tenhle track prostě musel zařadit. Dámy a pánové, De facto a žádný stres, Bumbepu na Bčku v rubrice Česká, Slovenská, Pecka.
1: Žádný stres.

stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko a další, koho si pouštíme, je velký jméno zlatý éry hiphopu a je to MC Serge, který se skupinou Third Base patřil mezi první bílí rapery, který si získali respekt celý hiphopový komunity. No a jen málo kdo ví, že právě MC Serge pomohl objevit mladýho Nase a výrazně přispěl ke vzniku legendárního alba Illmatic. Společně s ním na tracku, který si pouštíme, Apathy, který mu naprosto zaslouženě vzdává hold v téhle pece s názvem Thanks Serge. Pojďme na to.

nás dvojice Sticky Fingers a Fredo Star, a.k.a. Onyx. Jedna z nejdivočejších dvojic, která to na stage rozjíždí už víc než 30 let a stále to stojí za to. Nedávno se taky objevili na českém festivalu Fight Fest, no a celku pravidelně navštěvují Českou republiku, za to jsme moc rádi. No a my si dáváme jejich novej single s názvem Baria, což je taková pohodička na Onyx, ale i tak skvělá věc. Pojďme na to, Onyx a Baria.

Teď si dáme pořádný underground, filadelská stálice našeho pořadu Rift Lost Coast, společně s ním Block McCloud a jejich novej track s názvem Led Zeppelins. Tohle je přesně ten boom bap, který máme rádi. Pojďme na to.

No já myslím, že přišel čas dát si taky rubriku Buchetka dnešního Bumbepu. Dneska si dáme trošku méně známý jméno, alespoň pro mě je to Jamie Cornella. Velice talentovaná frérka, která dává jak do tvrdých beatů, tak i do nějakých těch trapovějších, ale za mě o ní ještě určitě uslyšíme. Dáme si jejich novej track s názvem Pharrell Fur. Pojďme na to, Bumbep na Bčku pokračuje.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbeb. Nás teď čeká dvojce Gema Exhibit, který patří mezi nejvýraznější tváře západního pobřeží. Tyhle ty dva rozhodně nemusím nějak dlouze představovat. My si tenhle ten styl moc často v Bumbepu nepouštíme, takže dneska to trochu napravím. Máme si jejich nový track s názvem Unsolved Mystery. O beat se postaral DJ Gangstar a za mě je to hodně v pohodě, takže pojďme na to, Bumbep na Bčku.
1: Aha. MHTX to the Z. Listen.

Tak jo, bando moje, čas nám neúprostně letí, takže zařazujeme rubriku album, ať to stihneme. Dneska jsem vybral kompilační desku s názvem Gravitas, o kterou se postarali King Crooked a Bronze Nazareth. Vyšlo to 13. prosince 2019. Tahle deska je plná silných textů, temné atmosféry a soulových samplů. Je tam celkem 14 skladeb, o beaty se postaral právě Bronze Nazareth, který má úzký vazby na Wu-Tang Clan a myslím, že to je hodně slyšet. Na téhle platce se objevuje třeba Killa Priest, Raskas, Planet Asia, Snoop Dogg, Ghostface Killa, Benny the Butcher a spousty dalších. Je to, jak říkám, výborná věc, vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich se jmenuje Westside Willie, kde se objeví Planet Asia a Pure, a druhá pecka má název Buckshots a tam se objeví Ghostface Killa a Benny the Butcher. Pojďme na to, tohle je rubrika album v Boom Bapu na Bčku.

Tak jo, pane moje, jsme na konci, tohle byl dnešní Bumbeb na Rádiu B, já vám díky za to, že jste vydrželi poslouchat až do konce, doufám, že vás to bavilo a že jste si dnešní výběr užili, třeba jste objevili něco novýho, a nebo jste si připomněli interprety, na který by se rozhodně nemělo zapomínat. Ještě před koncem bych chtěl zmínit jednu věc, a to 15.8.6. narozeniny Rádia B v Roudnickém podzámčí jako každý rok. Bude to velká party, kde zahraje většina našich moderátorů z Rádia B, takže se na vás těším, doufám, že dorazíte a pokecáme nebo zakalíme. Bude to velký a doražte, bude to mejdan jako blázen. A na závěr samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, dáme si novinku, kterou má na svědomí Inspecta Deck společně s ním Baygod, track s názvem Day in the Life na závěr, a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Day in the Life na závěr a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vedení pražských služeb si vyplácí vyšší platy než prezident nebo premiér, přesto odmítá zveřejnit detaily odměn dalších manažerů. Náměstkyně primátora Jana Komrsková upozorňuje na předražené nákupy a politické překážky při snaze o změnu vedení. Kritika poukazuje na neprůhlednost a neochotu městského podniku k transparentnosti ve 2024. Na pohřbu známého umělce Milana Knížáka, který proběhl v pátek, vystoupil jako hlavní řečník ex-prezident Václav Klaus, který se s ním přátelil dlouhé roky. Klaus využil příležitosti a před vstupem do smuteční síně poskytl několik odpovědí přítomným novinářům. Jejich vztah byl plný vzájemné podpory a sdílení hlubokých myšlenek na poli kultury. Nejvyšší státní zastupitelství zahájilo trestní stíhání 5 osob v souvislosti se správou železnic. Mezi obviněnými

Je údajně i bývalý ředitel Jiří Svoboda, u kterého policie loni našla desítky milionů korun v hotovosti. Tato kauza vrhá stín na správu železnic a vyvolává otázky ohledně transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě. O víkendu nebudou průjezdné dva důležité tunely na Pražském okruhu, Lochkovský a Komořanský, kvůli údržbě a kontrole technologií. Práce jsou plánovány na 8. až 9. srpna. Během uzavírky silničáři opraví i výtluky na křížení okruhu s plzeňskou dálnicí D5. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lionel Messi vstoupil do historie amerického Leagues Cupu jako nejlepší střelec, když za Inter Miami nastřílel celkem 14 branek. O jednu více než Dennis Bouanga z Los Angeles FC. 39-letý Messi inspiroval svůj tým k vítězství 4-2 nad mexickým Atletico San Luis. Diváci už se těší, jak magický argentinský útočník pokračuje ve svém gólovém představení i v nadcházejících zápasech. Česká televize přináší od 10. srpna napínavé sportovní zážitky přímo do vašich obýváků, neboli spíše na ČT Sport, ČT 2 a ČT Sport Plus. Připojte se každý den ke kontinuálnímu studiu a užijte si nejzajímavější momenty evropských a světových šampionátů, včetně žhavých rozhovorů a odborných komentářů. Ať už je vaše oblíbená disciplína jakákoliv, stačí pouze nažhavit televizor a ponořit se do víru sportovních emocí, které dokáží rozhýbat nejen obraz, ale hlavně vaše nadšení. Hradec Králové se kvůli svým evropským ambicím a třetímu předkolu Evropské ligy v Istanbulu rozhodl posunout svůj ligový zápas se Zbrojovkou Brno. Místo 16. srpna přivítají hráči Zbrojovku až 2. září. Věřme, že tento strategický manévr přinese Hradci více odpočinku a silného herního ducha v Evropě. Vrchol evropské atletické sezony se blíží a do Birminghamu míří i český tým z 52 atlety, i když bez rekordmanky Amálie Švábíkové, která oznámila těhotenství. Na startu jí však zastoupí její sestra Apolena, která si vylepšila osobní rekord. Bude zajímavé sledovat, zda odvážná Apolena také pokoří tyč a přinese rodině další důvod k oslavám. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vedení pražských služeb si vyplácí vyšší platy než prezident nebo premiér, přesto odmítá zveřejnit detaily odměn dalších manažerů. Náměstkyně primátora Jana Komrsková upozorňuje na předražené nákupy a politické překážky při snaze o změnu vedení. Kritika poukazuje na neprůhlednost a neochotu městského podniku k transparentnosti ve 2024. Na pohřbu známého umělce Milana Knížáka, který proběhl v pátek, vystoupil jako hlavní řečník ex-prezident Václav Klaus, který se s ním přátelil dlouhé roky. Klaus využil příležitosti a před vstupem do smuteční síně poskytl několik odpovědí přítomným novinářům. Jejich vztah byl plný vzájemné podpory a sdílení hlubokých myšlenek na poli kultury. Nejvyšší státní zastupitelství zahájilo trestní stíhání 5 osob v souvislosti se správou železnic. Mezi obviněnými je údajně i bývalý ředitel Jiří Svoboda, u kterého policie loni našla desítky milionů korun v hotovosti. Tato kauza vrhá stín na správu železnic a vyvolává otázky ohledně transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě. O víkendu nebudou průjezdné dva důležité tunely na Pražském okruhu, Lochkovský a Komořanský, kvůli údržbě a kontrole technologií. Práce jsou plánovány na 8. až 9. srpna. Během uzavírky silničáři opraví i výtluky na křížení okruhu s plzeňskou dálnicí D5. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Ravin Leney se vrací s albem Blue Island, kde pod vedením producenta Dahy spojuje prvky popu, rocku a R&B s osmdesátkovým nádechem. Toto dílo, vydané u labelu Atlantic Records, odhaluje zpěvaččin široký repertoár a melodické možnosti, které natchnou nejen její věrné fanoušky. Pokud autora neznáte, připravte se na zvukovou paletu, která vás překvapí svou hloubkou a sofistikovaností. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lionel Messi vstoupil do historie amerického Leagues Cupu jako nejlepší střelec, když za Inter Miami nastřílel celkem 14 branek. O jednu více než Dennis Bouanga z Los Angeles FC. 39-letý Messi inspiroval svůj tým k vítězství 4-2 nad mexickým Atletico San Luis. Diváci už se těší, jak magický argentinský útočník pokračuje ve svém gólovém představení i v nadcházejících zápasech. Česká televize přináší od 10. srpna napínavé sportovní zážitky přímo do vašich obýváků, neboli spíše na ČT Sport, ČT 2 a ČT Sport Plus. Připojte se každý den ke kontinuálnímu studiu a užijte si nejzajímavější momenty evropských a světových šampionátů, včetně žhavých rozhovorů a odborných komentářů. Ať už je vaše oblíbená disciplína jakákoliv, stačí pouze nažhavit televizor a ponořit se do víru sportovních emocí, které dokáží rozhýbat nejen obraz, ale hlavně vaše nadšení. Hradec Králové se kvůli svým evropským ambicím a třetímu předkolu Evropské ligy v Istanbulu rozhodl posunout svůj ligový zápas se Zbrojovkou Brno. Místo 16. srpna přivítají hráči Zbrojovku až 2. září. Věřme, že tento strategický manévr přinese Hradci více odpočinku a silného herního ducha v Evropě. Vrchol evropské atletické sezony se blíží a do Birminghamu míří i český tým s 52 atlety, i když bez rekordmanky Amálie Švábíkové, která oznámila těhotenství. Na startu jí však zastoupí její sestra Apolena, která si vylepšila osobní rekord. Bude zajímavé sledovat, zda odvážná Apolena také pokoří tyč a přinese rodině další důvod k oslavám. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Naše big beatové srdce na rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Reklama
1: na Rádiu B.
2: Pozor, pozor!

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vedení pražských služeb si vyplácí vyšší platy než prezident nebo premiér, přesto odmítá zveřejnit detaily odměn dalších manažerů. Náměstkyně primátora Jana Komrs.
2: Pořádně nalomený být. To na Bčku může.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: David Fincher, známý režisér, kterému se přičítají úspěšné filmy, bohužel neprovede spin-off Squid Game jménem Heckler, jak bylo původně zamýšleno. Netflix se rozhodl projekt neuskutečnit, což může zklamat fanoušky americké adaptace tohoto korejského fenoménu. Zatímco projekt končí, kameraman Jeff Cronenweth se připojuje k přetáčkám snímku Cliff Booth. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Lionel Messi vstoupil do historie amerického League's Cupu jako nejlepší střelec, když za Inter Miami nastřílel celkem 14 branek. O jednu více než Dennis Bouanga z Los Angeles FC. 39-letý Messi inspiroval svůj tým k vítězství 4-2 nad mexickým Atletico San Luis. Diváci už se těší, jak magický argentinský útočník pokračuje ve svém gólovém představení i v nadcházejících zápasech. Česká televize přináší od 10. srpna napínavé sportovní zážitky přímo do vašich obýváků, neboli spíše na ČT Sport, ČT Dvojku a ČT Sport Plus. Připojte se každý den ke kontinuálnímu studiu a užijte si nejzajímavější momenty evropských a světových šampionátů, včetně žhavých rozhovorů a odborných komentářů. Ať už je vaše oblíbená disciplína jakákoliv, stačí pouze nažhavit televizor a ponořit se do víru sportovních emocí, které dokáží rozhýbat nejen obraz, ale hlavně vaše nadšení. Hradec Králové se kvůli svým evropským ambicím a třetímu předkolu Evropské ligy v Istanbulu rozhodl posunout svůj ligový zápas se Zbrojovkou Brno. Místo 16. srpna přivítají hráči Zbrojovku až 2. září. Věřme, že tento strategický manévr přinese Hradci více odpočinku a silného herního ducha v Evropě. Vrchol evropské atletické sezony se blíží a do Birminghamu míří i český tým s 52 atlety, i když bez rekordmanky Amálie Švábíkové, která oznámila těhotenství. Na startu jí však zastoupí její sestra Apolena, která si vylepšila osobní rekord. Bude zajímavé sledovat, zda odvážná Apolena také pokoří tyč a přinese rodině další důvod k oslavám. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudní zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

tebe nepotřebuju, možná krabici na přespání a malou vlaječku. Odpál mě na měsíc, šaškovi za barák,

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Čekej té dorty, repráky mají totiž radši basy než šláčku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

ucha k uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Já jsem DJ Bob. Ahoj, já jsem DJ Bob. Zahraju vám vinyl set.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta a mám pro tebe 30. díl pořadu Houpan do Grande, takže jestli si chceš se mnou užít tuhle parádní houzovou nadílku, připrav se a jdeme na to.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Mišmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný 7K.

Al Trave in Bianco, ahoy. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Self-Focus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

překvapilo. Jsou Mode Step známé. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt.

Wait a minute now. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Aj do toho, myšmaše.

track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Crap Dominic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám. 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vinta IC a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Cynic a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě o to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.